0: Čo to je za song a od koho? Že či ste pripravení na mileniálky, ideme zistiť.
1: Napíš do Fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.